0: Miku.
1: Shahrimizni do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.